0: letanišču. Vujki hok a tok dolnice su poni napjatoš, če adeš potom letadvo. Kajš planovane njesta tu je, no to bila ja džiči nemjane, a so samo steno cilje zubja, a tiš či tamni wow zubja nevedža, kak si pomač, jenož dere so sedi Krištof při recepciji a rade pomha, to je ideja naše svuchore, kotrus mam jutce našim nedženim vusovanju predstavime tu hižo raz ma ve Vuresk.
1: Hej, prosu, kak možu vam pomač?
2: Dobar džen, naju leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozži, a moj muž Torsten, tun tam, tun kiš ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času, ve te bare, tam pritku jedne pivo po drugim skazal, a v usled netko vidič, što da dobil ja činč. Prosu, pomače mi.
1: Meni če o to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuša raste samsne, tiš je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Puh. Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posudžovač. Najprve by vun dobel přestač ščoukač.
0: No, dobrá idea. Riane, dovolu čas přijemoj. S Matejom a závěšče tyž cibe serbský rozvoz šako může čes jutce naposkač našu novou svuchoru. Můžu vám pomáč.

A ty što je vůjka lubost Němce a kopanca sedem menšinu posede miche? A ja to nevím, jak se v pondělí večer s rešením Němského národného mužstva před obrazou cestovali, ale zavěště, to je to přidodovarjam vůtroba, hač doši je bývá je, to je však při takých vůlko zaradovaniach vo sebě. Vo sebě v športe aj s vašňom, to zvěští například studia z leta 2014 medicínské fakulty univerzity v Mainzu bio tedyších světových mistrovstvou 2014 to by jsou zličili, kolko pacientů jsou tutem času více v koroniach nalíčili abo do korony vozili a v obchodě ličba pacientů, když jsou infarkt vůtroby počerpili. Tuta ličba je stupala. Pono tomu pak nesu viace ľudí na infarkt vútrobe zemreli, jenož na jednom dňu by viace zemretých infarktodla a to by finálne rie nímskeje. Přečivo argentinskeje, kdež je Mario Götze podlešeniu rozsudne rotaciliu, tam hrune tam je nadpřerizne veľa ľudí na infarktče vútrobe zemrivo. Nadžiomne nie telko ľudži celene jednatku pondželu noce vidžavo riziko, so přes nímske mústvo svarime a netko z najmenša pola nule z najmenša tore tak rec dere zo nímska tiž von dere za našu vútrobu. Dobre ranie, přejemaj Mati a Jakub z Budešina.

0: Jörg Weiselberg. Spiwanam wo madle ni se da morgi ni den alwatze chie alubi djitschi nit go vita was dundag.
1: Hi lubi djitschi, dobre ranje. Dženca sem se vuličova do velbika. Tam menujcu su zemno zromadne, bo som djitschi dobičeriu, kiš su vubeđovanje varime s Tomašom fomenja dobili. Varenje s Tomašom každe leto highlight budeskem velbiku, a to reka zo smirđa djitschi z šef-kucharem Tomašom Lukašom zromadne varič. A wieso syda dżęca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest się szef-kucha Tomasz Lukasz upytał dżęca kukowu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruje kokoszka cyrulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprede szy, poradną czapku na ołu dostali, klatuje higieny, potom też falu oko brucha a nitko dże do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladasz się, co osobu czynili? Duma kuchni, ty wasz robią?
2: Nie.
1: Kto to duma po nas kuchni bieży?
2: Po nas duma kuchni, drudy moja sotra bary, mój nan, ale ja nic wola.
1: Juliana, on drudy praje. Twoje bracika, si ty bez sobą zauzy, możesz ty potem się lipy za nią warić, albo uch ty praje, to może tu ty mogę znaukąć.
2: Może ty mogę znaukąć, eigentlich.
1: Što ne račo kuhni, tako roma djecinice, znano ti za svojbu, abo što ne račo ješće?
2: Tikanca abo babu, ale vari hauptsächlich jenš papa.
1: Ha Adrian, pomešte mame te štrude tako, kusin što krač abo tak?
3: Aj.
1: Što to?
3: Ha trude tako, da što zupu im vari, pšine zemte tomate, ha jušku.
1: Na čo se ti djenca veseliš?
2: Na šo? Tiš cu sama ti nešto činš, ale hevak da mama čini. Aber Papa.
1: Sto das noch der Musisch?
2: Kratsch.
1: Kratsch, na, da muss man nicht immer sich aufladen. A Kube, Giovanni, Wari, mit Thomas, schon zuschauen, seine Tee-Stunden-Redaktor, die sich das so beumüsli, tut ein Quiz, so so, Musisch, Dobitsch, Chefredaktor von mir, Peter Schotter, jeder Tag, so so, Gitschi, Opaudje, wo tut ein Ticket, Pola, Chefkucharia, Thomas, Lukas, Toraja, also, was geht Gitschi, so, gehst du Dobili?
4: Na, Kuse, Batzoni, wo Toraja, Mame, Kuse, Litter, wo ko, Stop-Shipi, so, ja, nasche Ubejewane, Schöscho, za nasche Pomere, ja, Rabele, Letzter, so, die Gitschi, so, Radvoria, Pančic, Kočine, Dvotrova, aj, azo popoham se s cove užice. Dobovoj staj dvije holce a dvaj holcaj. Ako že od njih smješće potom takrat si jedno daljšo subušineš na tovarenje, tak za se to na koncu 8 džiči kišu s Tomašom Lukašom omađe in menu navarja. A potom jeli se nejen ničo spismuđivo, potom smeđa takrat salši abo džide avoki, ki su potom kvičeri prepošene, to omađe z njimi tiš zješća si svodežač meni.
1: Dere, da netko razpoladamo, što džiči tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
4: To se tiše suše, tam gdješ oni suše.
1: A tu lute mašine již obilnje beža, koki se tikaja do termomiksa, dođe pon ta zimna poljuka, a potom mame již vulki, horns.
5: Tam su višne ljudska. A je ba višnova juška a oranžica. Dali ja nevam.
1: A što to na koncu buče, to je ne skirat un deser, abo?
5: Ja nevam.
1: Vilkim honcu, pa takim se prijotuje deser, a v takim šišanem vilkim honcu jo čisto. Dječi štašovo za te nudlove čisto, što trebali štašovo, što prijotuvali za te nudlove čisto?
2: Muku, jeka, se, voli, ha, vodu.
1: Nitko je trochu mirnišo kuhni, dokež je ta nudlaca mašina, je nitko mestem hasnjena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš išče dohode, a tam na tamnem bliče, tam so dživa mjaso, Marjan, tam se te sobo zamovite bo, što še bo tam činili?
2: Musimo jako prine tem mjaso upožili, Potom smo tu na masu horičinali.
3: Mi smo nucmišali friškese, paprikapulver, pa neki knoblohpulver, pa po knoblohcije.
1: Aha, to pa še dere přemišeć, potom je to taka oranžojta masa, to se na to mjaso maza, a potom přinže išče nešto na to mjaso.
2: Ako špina, ta potom na blach požena, a oškore.
1: To potom přinže tak rec šitko na blach, a dopět se ze sotorine popiče. A finale muž rec je byl Vulka Rybakiš je šéfkucha, Tomáš Lukáš tu přines z Vulkoho Kvůčáka jedného vososa. Děti jsou pomalí tu vososa sobu rozebrač. Što jsou dženca o sebe dera činili a děti by jen o sebe kečbo a to jsou žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
6: Popravno by suděl jako skečbač. Dženca by jen spočat kytro češky. To jakož těžko nutíš, ale po něco se to ještě zadživali. Popravím to, že jsem běží. Vště spoty a jich najlepší dáč. Popravím, až se hládám, že ty děti nešto živanou mají. Někaké roláda, nebo nešto čin, že to jim fali, nebo kaj nudy, jsme děnce sami činili, že nešto živanou mají, že nešto vidí. Když se pan vokon stejí, a ty jedneš někaké produkty, nebo žiba někaké jedneš jednu kokošku, zauva to napražují, na to budu šílat, ale těžka se děti nešto činč. A to je vážné, kaj někde po ty rybu, jsme děnce extra pravou, budeme jenom co rybu za to, tomu vidí, a aj na co ryba, také na ryba upadá.
1: Hej, predač taký meni, po takým natále přinže sme nitko v obchodě 2 hodiny pilne dživali, čas je som minul hoši, sedža hoščencu, po takým ľubé děči a tiež ľubý hoščo, dajte si dere svodžeč.
7: Dundak! Dundak! To je moja svoboda!
0: Hej, to je zaujšie, šim tiež ze svodža, bo Dundak je po takým svonus do honcu ve veľbiku tyknul, džiž sú mali kuchorio zromadne ze šéfkuchoriom Tomášom Lukášom varili. Kajke bie, a kak vúpada poprom, taký wasos pretač natále pšinže, to môžete si rade pola Dundaka online vobladač, tam sme galeriu za vás zestajili. A mi očím veclich, nám jedko zaspieva vo veľbiku.

0: to sa přeco zasa ranjo tu serbským raz rozosu prašamy. No štodre je policia takle zvišćiva doživiva za šom času. Česač do osmiche.
1: Policia z Gili.
2: Jako prene njezbožo, štvrtke rano na A4 smir Zorelc na votjesce k zastaništu Ohnja Vužica zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do takie pufforoveje tony. Zranju se přitom nikto nie, věcna škoda vučenja 5000 euro. Trošku dále na A4 smir Zorelc na vysokosti parkovaništa při Nysse jsou kneflači štvrtk 5 hodinu do spěšnost měrili. Od nieže 2200 posta auto bije cista 21 přes pěšné popuču. Nesvonu rekord nastají Benz s českým známěškom. Jakube, što si myslíš? Kolko KMH měješe na tachové?
3: Što by dole tam ještě raz čakaj?
2: 80.
3: 80. Ja, 100, 120 ist noch da
2: genischt. Nein, nic zu der. 167 kam am Mirenski Nastroj pokazowa. To Rika za Chauffeura, 10 Messerze Flapwurte Dutch, 2 Dübke Flensburgu, a 700 Euro pokute. Horni Hortzes us Redu Wecher sa so raz Seniora Wopschudjili. Z neue Taktiku z najmenša Jajuischče svišo nesem. Skučičel jo vudachu so jako zajmovani, knihu z Birku vumenkarja kupič. 130 Euro jemu slubichu, menjachu so treba ja za přepokazanje zume, kartu, kajš tiš pin Seniora, stojš vodnja tiš dostachu, s tym so zminachu, hrunje takajš 30 eurami z konta Wopora. A štvrtk Wecher ste so dvije njezboži s motorskim stavoj, prinje v Nadžanecach, nimsce Nadelwitz, Pola Budešina, 38-letne bie ze svoje Honda na Lubiskej popuču smir Bukece. Před ním 48-letna, jako chceše vona ze svojim Fordom nalivo na parkovanišča, nakupovanišča odpočič, to vođa motorského převidža a do auta prasne. Padne a sa přitom zrani, věcna škoda nieže 6000 euro. Další vođa motorského znesboží nedaloko Vuslinka, by do smira Kamenc popuču. V Esk Šivice přinže napravo zjezdne a tak Češko znesboží zodobeše so helikopterom do Koruny doličeč. Věcna škoda tam 1000 euro.

0: Runie smo z Matejom vo športče poreča. Vo študre je možný následnik Juliana Nagelsmana, štož nastupa nímske národné mužstvo. Kopajnce, no a športom netko daleže.
1: MDR Sachsen, serbský rozhlas. Šport.
0: Jan Rejo je za nás nekotre poky vyzbíral.
2: Druhý zjazkový koparnský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom městče nad Špreviu a to přečivo v okresnému vyššemu ligisty LSV Nové město. Sudnik Oskar Lempel zavízda přijotovanskou koparnskou rů na tamnějším vonem trauniku na pou 2 maj. Pondželu raje se v koněcach zadkula beachvolleyball. Športové celky, v kotrch dobí stajně jedna holca soborač, zadkaja se na pou 6. Je to městem 4. stácia, kotrch moži rozvoj sonice radia zadkule převedu. Dženca zatečen stej v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beachvolleyballnišče maj ve Worklecach. Sobotu 1. julia vubedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. julia mešané štvortky. Na obe maj dňomaj raje sobot rania 9. Po vubedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde Sreč Junia převedže sa dalšie vúrysanie júdce zatečen v Bačoniu pola Donatec.

0: Šest menšinov dođevečih je.
1: Nabožne svoje.
0: Tute má dženca rano Katka Bajerová z Pančic-Skukova.
2: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotre škúli rozženovanie v bistovani abo šúli žadavo. Prášame sa, kde vidíme sa zaso? Bude naše přečestvo v obstač? Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nádžiame sa, zo to nové to předkadžace přetrichy. Tola, što je, když sme na konc svojeho živenia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čakatiš potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrichyč. Tola je nož, když sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroha stače a živenie, štož do mne vierí, bude živý, tež, když je umrel. Přečestvo k Jezusi věčně drží a je klíč do krásného příchoda. Bože svůj příchod do Boží ruku. Potom netreba česovonion starostič.
0: Dobré, Katka Bajerová z Pančic-Skukova, na roku a zamovitosti tamniše je farské vikarie. Štyri menšiny, dođevečich je, a to je Denis Wenzel, jenož ty a ja.

0: Bitterzisch, Daniela Hartz. Posterat also, wo hieß romantisku atmosferu serbskim rozvosu, ja rada ište dodam tunle stučku. Je t'aime. Francuska, z francuski spio.
1: Je t'aime.
0: Aj, dětka mi nešte dže. Vo vujku ľubosť a to ve zvierencu dybkone kliečne prózni nám poskyči zvierečne park Zorelcu vosebitú perspektívu, kajka je ľubosť mies zvieratami. Na žotne, a tyž kytro zajmo vašne, vás od flirtovania hač k porodi dorosta a svojbnych strukturu po zvierečnym sviče vedu a ľubosť, zvierečnú ľubosť rozkvadu. Wild Love Stories zoreským zvierečným partku vosebite poskytk je damotne, šako je inkluzive dňovského Ticketa. No vidíš, potak jen to tež riana idea za vůlit. Nětko průvzinách, vosa menšinou podživěčích je. Dženca však, haj dženca svěča USA. Narodniny 200 postate v obstače. Vůtromnou gratuláciu přes Vůjky hat.

0: Na, to jsem rád, čo. Wiesowe za Simsa Webužice, Wesabach, Narol, Gio, Dziewicz, Holcin 12, je Born in the USA. Bruce Springsteen, no aż to je policja z naszej domizny nam zdzieliła. To wie nasz Matej.
1: Policja z Dzieli.
2: Štvrtok ráno dojenže k nezbožu na A4 Smezorelc na otiesce k zastaní Štvohonia Vúžica zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do takéje puforovej tony, zranil sa pri tom neje, viecna škoda učenia 5000 euro. Trošku dále na A4 Smezorelc, na vysokosti parkovanišča pri Nysse, sú kneflači štvrtok 5 hodinu dovo spiešnosť mirili, od niedže 20 zvišči posta auto, by je cista 1 na 20 přes spiešne popuču, nesvoný rekord nastají Ben s českým znamieškom, Jakube, môj smo hižo o tom rečavoj, môj sa doplniť, kak spiešne by popuču?
0: Ja sa 120, ve tej cúne, když by 80 dole nech, no?
2: Ja sa 120, 107 a 60, jo. Mirenský nástroj pokáza 107 a 60 kamat, ríka za šoféra, 10 mesace flepu preč, 2 dybka v Flensburgu a 700 euro pokute. Honi horce sú sredu večer zase raz seniora vopšudžili z novej taktiku, znamenča ja ju dotahišče nesem znal, skučičeľo v údachu sa jako zajmovaní knihu zbirku v umenkách Jakubič. 130 000 euro jemu za tún slúbichu, menjachu, zo treba ja za přepokazanie zumu Zume, kartu přes a PIN seniora, stojíš od něho tyž dostachu, s tým so zminuchu, hůně také již 10 000 eur mí z konta opora. A štvrtk večer, z tý so dvě nezboží s motorským stavoj, při ně na Džanecach, němste nadlvec pola Budešina, 38-letný by ze svojej Honda na Lubiskej popuču směr Bukece, před ním 48-letná, jako chceš ona ze svojím Fordom nalivo na parkovaniščo nakupovaniščo odpočíč, to vožo motorského převíža a do auta prasí. Padne a sa pritom zraní, viecna škoda niečo 6000 euro. A ďalší vožo motorsko z nezboží nedaleko Vuslinka, bie do smiera Kamenc popuču, v Eskšivice, činže napravo zjezdne a tak češko z nezboží zodobeše sa s helikopterom do Korune doličeč. Viecna škoda tam 1000 euro.

0: Dziewięć hodzin, a 8 nače menšinuje. Svetowe mistrzostwa w Severnej Ameryce. Dale bieża, a horca K.O. faza, ta bieży hižo tydzień doho, a dzieńca rano jest to te prynie koło, su so 16-kowe finale zakończyli, Matejo, a letma nich to je tak deren formowane każ ty, nasz dzieńcniejszy rańczy redaktor, Matej Cysz, ty masz najaktualniejsze wusletki za nas.
1: No wiezo, hej to bichu, zajszwie nocy za so jara wuske duele. Zapoczynają z australskie, przeciwo egiptowskie, po 120 mięczinach stejesz 1-1, po celenu jednatku smidzachu so Egyptu činio veselič. 4 celce trichichu dorotu miestem zostaj Australčane dvojce misnevoj. Argentinska přečivo Kap Verde rikaše dalši duel, na papiere jeden z najjasnijších zcova, ale ve vúsledku přijušim jara vúsky. 1-1 steješe po 90 menšinach, 2-2 po podlešenju, abo v podlešenju doniš Argentinčinio Jacuano samovroto, so oni pisachu, ja by pravil to bez kere Christian Romero, kiš je rota docpil, 101 menšinje k stavi C2 v skachu, potek im C2 Kap Verde přeču argentinske, jenož podleži vulkotne v úspech za Afričano. A posledná rá 16-ko finálneho kova mes kolumbijske a Ghana zakonči so dženca rano z 1-0.
0: A tu ještě netko dále s 8-kovými finálemi a tonedom dženca a to tutem kole je tež nekotrých jara na piatych duelu a Roma, Teo.
1: Jasno, viec zazbiečení hostiče z Kanady dženca večo 7-ich, přečivo Maroko a potom sleduje rá, v kotrých bychme najradšo Němco viděli, Paraguay přečivo francouzské, Brazílska přečivo mužstvu Erlinga Haalanda, Norvegské rikara juce večo, noce nastupia potom Jenželčinio a ctékovém štádioně přečivo domorodným Mexikánčanám, to bude tež Horca Rea, a pondželo večo potom duel evropských vůlkomocou kopajnce Portugalska přečivo Španijské, tež to bude horce boj, čiž vidžu po dotalných rách lepšinu podá Španičenio, ale dajme so překvapič. A zbytná rika potom ještě USA přečivo belgijské, Argentinska přečivo egyptovské a Švýcarska přečivo kolumbijské.
0: Dalše horce duele steja potom před durymi, když Punževo zača do štvorčfinálu při světových mistrovstvách kopajnce 2026 Severnej Americe.

0: krótko do cibidlki nadżesacie, a to smy nie tylko raz na letaniszu, haj, tu kniži wujki hok a tok, dołonicy są pełni napiatosti, a gdyż potom lita dwokajś planowane nie startuje, no to była ja dżici nemiernie, albo so samo cyle zubia, albo tiket na wopaczny cíl wustajeny, albo kwasty na raczkach a tak dalej, haj tam je dobra rada praszana a złotohodna. Stu może pomhać? Znano sobu dziwacze recepcje, tajki kajś nasz Krzysztof. Wonerek słuchory, haj proszu, jak może wam pomhać? Won ma z tym a tamnym turystom kietro ruce a tyż wusze wusipone dziwa. Stu so przy jeho recepcji tak lesitko zjebi a zabudzi? Tule krótki wurysk naszeje słuchory.
1: Haj proszu, jak może wam pomhać?
2: Dobar dzień. Naju leto šotiske je so vo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten, tun tam, tun kiš ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času, ve te bare tam pritku jedne pivo po druhým skazal, a v úsled netko vidíš, što da dobil ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Mni čovo to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Hej, hej, to je kuša raste samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mohl?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovať. Najprv by von dobel přestač ščoukač.
0: No, Kristofove šedne džen zdáva so s časami kajš špatný son vo sebe, když drbi nejapce tež ešte přidatnú službu převzač, kde by chcel človek najradšo čeknúť. Svuchora nasta po povedančku Jana Boguša.
3: Na kůže pát se já rád šípne a vyzo tež džakone ešte raz, zo je so to zcova zmožnilo, dokáž vyzo když já tu staviznu napísal, já primárně na tom musliu, hej, to snadno může být, než to za literárne vůbecování, když já tež v subornom času radejunu písám všelké věce, a tež s pomocou Lubina a Dušana Hajdu Kvejkovič, když jsou měli tu literárnu dživarničku, se mohou tu text ještě raz polepšit, ale netko vyzo, když je Madlenka Šočic tu ideu ujíva z těch sucharů, kdyby tež prajzal v tutem mezečasu, abo tutem proces, hej, jsem všetce zase so na to musliu a nemám vyzo žádné dolade a netko hakle tuto finálne produkt zvušu a aj čím bude som tež čipne na to.
0: To môže von byť. A my tež, ako so svuchara tole, ve vieste miere od povedančka vodkila. Ja vám hižo přeradu tajky kunc svuchory serbským rozvozu tež ište svišo nesem. Jutce tak daleko je, prapremiera. Wot jednaczych naszym niedzielniejszym wusywaniu słyszycie cywu dołu słuchoru, a potem możecie sobie radę też naposkać naszej damotnej app MDR Serbia albo w ARD Mediatece, Audiotece ARD Sounds. 9 godzin, 7 a 40 jestem.

Nima dźensnišeho wusywania honor serbskeho televizijneho magazina Vulatka z dypkom 12 a jutřišeje słuchory serbskim rozvozu mám tute poskytki za vás. Dňova ladania Karity při krabatovom puču ve Voklecach vosvědčí dźensa svoje 5-letné vopstače. Vod po podňu 4-och zahudži tam dujerska kapava Horjany a vod večer 7-ich potom ste na zjavnu probu spilna kvateta po 4-och vitani. Kruščicach maja dženca svejdžin zažnych neplov na veselic statoku z počatky popodnu 2 maj a večer zahudža potom kruščanci muzikanča. Vennery vjesce maja vjesny svejdžin, kunstydženja čera su ižo započeli hejsovač dženca, že potom 2 maj dále z tak menovani klub olimpiadu štyrioch s dječacim svejdženjom a večer z rejemi. Jutře rajnče nedženiše pivko, tam šte vutromne vitani vod na po jednačich a popodňu je potom vod cioch svojbne popodňo. Kulturna zahroda při SLA, nebo na zahrodži SLA je dženca večer zase otevrena, od na po 8. zahra je tam Lila de Spoiks trio na zahrodže SLA Chanson Zetka Jazz. A fotova wustajenca drasto evangelskich serbo budyskeho kraja. Ta je wotnitka budyskej Michałskej cyrkwi widzec. Fotograf je Tilo Ej z Brandesa pola Lipska, tyž tam jeszcze wutrobne przeproszeni si tutun galerio, albo wustajencu, fotovu wustajencu raz wobladacz.